pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají, kdo je kdy pozbírá. Pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají.

krásnou ruku dýnu, co u mých nohou leží, pak jsou vykročí. A tikot hodin, tikot stále pomalejší, sákne do peří. Znovu ruku dýnu, co u mých nohou leží, pak jsou vykročí.

Dobrý večer, vitajte do Rozhlasu Rádia LM FM, z tej strany Severian Kosovský. Začíname audíciu Tri švíty, no bo máme četver, už dneska 21. den maja, no ale že v každej četver Tri švíty čujete to vidomo i po druhé vidomo, že v každej četver to ty Tri švíty zvučat priamo z Vroclavského studia. Budu s vami do 21.30 a vy budete so mnou. Dobrú muziku počujete a okrem toho fajné, ciekawe, interesne informacje i wisty to wszystko, co jem na dnes dla was zrychtuł. Tak że zapraszam, zacznijmy.

pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají, kdo je kdy pozbírá. Pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají.

co umí, nohou leží, pak jsou vykročí. A tikot hodin, tikot stále pomalejší, sákne do peřin. Znovu roku týdnu, co umí, nohou leží, pak jsou vykročí.